0: Odun Oyelade, thank you for joining us.
1: Ibi ọba mi dé lónìí,
0: ẹ wo lórí ètò lónìí, mo lálejò.